0: Toto je 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Ahoj, lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod modrým papíru je dárek tobě přímo na míru. Co jsem ti dávno už měl dát, a teď je pozdě, nebreč, Sáro. Slzy ti nesluší.
3: Jedna z mých nejmenších

0: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.
1: Od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám, jak otáčíš hlavu, všechno.

vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, zde luční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysy. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu môžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se

0: třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

sám střel do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti mezi dvěma horami, honem se nadechni,

0: mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy,
1: do srdce a do hlavy,
0: do břicha a do

0: počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tequila! Non-Stop! Muchacho!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu, novou sofu, koušeš krábe drá.

0: Rádio v Nitre.
1: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chochol

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být.

0: Siesta. Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
1: 4 ráno, nebo víc. Sem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že si pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.
1: Vzal si dva lízenky, dve hypotéky. Miel z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nejaký avantýry.

0: Kto je? Ja, otevři, neotevřu. To jsem já.
1: Nejsi.
0: Jsem to já.
1: Tak mi to dokáž. Zaspívej mi náš poslední hit.
0: Vidi, vidi, pán.

0: ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život

strany. Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,